0: πολύ.
1: Najbolší glasbený mix.
0: Poletný rádio 1.
1: Več polícia.
0: Več dobre glasbe.

svar. Det som når, det som når. Det som u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Zdaj nač več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas noreti,